je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu, bez pomoci.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí
0: baví. Někdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak.

0: V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na Českém vlaní.

0: Tropické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý a ví Bůh, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu je tvým hostem v domě.

a Bůh ví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: Šoubidoby Amerika, tak to byla písnička ke vstávání těsně před 6 hodinou a sestřih písniček z básníku, to jste samozřejmě poznali. Po 6 hodině Petr Novák a budeme chodit po špičkách.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Taky přijde Lucka Bílá s písničkou Miluju tě. A ještě jasná zpráva Olympiku. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
2: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes už to bude víceméně se sluníčkem, čekáme jasno či polojasno, jen ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a sem tam dešťová přeháňka. Teploty 24 až 28 v průměru, na jihu Moravy naměříme až 30 a na horách kolem 19. Tak konečně trošička schlazení, vidíte? A teď už první ranní zprávy a Eliška Votrubová dneska s ním ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Sezóna burčáků je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dřív než loni. Stojí zatím počasí. Jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
11: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
10: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Stavebnictví v České republice má za sebou podle analytiků úspěšné pololetí. Nicméně rizikem dalšího rozvoje může být nedostatek pracovníků na trhu. Problém stavařů tak nemusí být nedostatek zakázek, ale málo lidí, kteří by je pokryli. Firmy tak stále častěji hledají pracovníky v zahraničí. Počasí dál láme rekordy a v posledních dnech tabulky přepisují hlavně na Moravě. Nová maxima za včerejšek zaznamenaly hned dvě stanice, a to ve Strážnici, kde bylo 38,5 stupně a v Ivanovicích na Hané, kde naměřili o stupeň méně. A u tématu zůstaneme, teplotní rekordy totiž zaznamenávají i v moři. Nový rekord hlásí třeba Španělsko. Povrchová teplota moře u Malorky ve středu odpoledne přesáhla 33 stupňů. Podle meteorologů je celkově voda v okolí Baleárských ostrovů a v západním Středomoří letos nadprůměrně teplá. Tolik zprávy, hezké ráno.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 6 hodině, hezké páteční ránko vám přeje Michal Krosberský. Máme pátek, konečně pátek 7. srpna, abychom byli úplně přesní. No a až do 12. hodiny s vámi bude Michal Krosberský. Tak vás zdravím a teď budeme chodit po špičkách s Petrem Novákem.
12: Zavři pusu.

0: Rucka Bílá, miluji tě. A my ji taky milujeme, to je jasná věc. 12 minut po 6. hodině, dobré ránko všem a teď jdeme pozdravit dnešní oslavence a řekl bych dneska i oslavenkyně, protože v kalendáři je Lada, princezná Lada, ta mě napadne okamžitě, jinak v České republice žije 5874 ženských právě se jménem Lada. Nejvíc v Praze a taky průměrný věk je nějakých 36 let, takže to není vůbec špatné. Jinak dneska taky slaví Samer Issa 41. narozeniny a taky herec, kterého si asi nejvíc pamatujeme ze seriálu Akta X, čili David Duchovny, ten má 66. No a taky je tomu 149 let, Pražáci, co pražské Královské Vinohrady 1 se přejmenovali na Žižkov. Já myslel, že to byl Žižkov odjakživa, tak jsem se zase trošičku poučil. No a před 51 lety vznikla kapela Katapult, tak jim dneska určitě taky ještě popřejeme. A 33 let je tomu, co se královský Buckinghamský palác poprvé otevřel veřejnosti. Do té doby byl samozřejmě nepřístupný, takže už 33 let se tam můžeme přijít podívat. No a my se teď samozřejmě podíváme dál do hudebního světa. Za chvíli vrazíme na chatu za tatu, budou buty a bude také kapela Slza a jejich fotky. Ale nejdřív Karel Gott, Charlotte Ella Gottová a Srdce nehasne. Michal vám přeje pohodové páteční ráno.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Radka Pastrňáka, zdravíme do Ostravy Buty a to byl tata. Tak, zdravíme i všechny tatínky. Každopádně, když už jsme tady před pár minutami rozebírali všechny oslavence, tak já jsem se koukl i do psího kalendáře a možná, že právě na těch chatičkách jste momentálně se svými pejsky, kde si užíváte třeba lepšího počasí než v těch městech, kde je opravdu přetopeno, dalo by se říct. No a v tom psím kalendáři je dneska King, král, takže pokud vy tam máte nějakého Kinga, tak mu dejte piškotek nebo nějakou kapsičku, něco dobrého, co má rád, ať si taky osladí život, jak se říká. A za chvíli my si na Českém Blaníku dáme rozhodně počasí s meteorologem a bude i Jana Kirchner a nebo kapela Olympic a slibovaná jasná zpráva. Tak dobré ráno, ještě přesný čas, 6 hodin a 25 minut.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
4: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
5: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Pozdrav zo Slovenska, Jana Kiršner, pokoj v duši, i vám samozřejmě. A dnes poprvé jdeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu. Dneska tady máme Martina Laca, přeju dobré ráno a ptám se, jak to momentálně vypadá venku.
1: Dobré ráno, tak v tuto chvíli máme v Čechách jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku je oblačno až zataženo a na východě místy prší. Teploty se nejčastěji pohybují od 21 do 16 stupňů, na západě je i kolem 14, nejchladněji je na Rolavě, kde je přibližně 6 stupňů Celsia, z níže položených stanic je nejchladněji v Tachově, kde je 10 stupňů.
0: A co máme očekávat od zbytku pátečního dne?
1: Tak dnes bude slunečno, jasno až polojasno na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a na východě bude ještě doznívat déšť. Teploty dnes čekáme už nižší jako v uplynulých dnech, a to od 24 do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
0: No a blíží se nám víkend, tak co víkend? Jaký bude, slunečný nebo deštivý?
1: Víkend bude slunečný, bude jasno až polojasno, jen v neděli čekáme večer na západě přibývání oblačnosti, ojediněle i s možností přehánky či bouřky. Co se týče teplot, tak v sobotu čekáme minima od 15 do 11, v údolích až 8 stupňů, na jihu Moravy a v jižních Čechách 18 až 15 stupňů, v maximech bude od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, kolem 24 stupňů Celsia. V neděli budou minimální teploty v průměru o něco vyšší, od 17 do 13, v údolích až 10 stupňů, v maximech už opět často přes 30 stupňů, od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: No tak snad už se nám to vrátí do normálu. Každopádně vám děkujeme, přejeme hezký den a za hodinku se zase uslyšíme. A teď Michal David, zabitej čas.

0: pohodová Evelína na rozjezd toho pátečního dne. Vašek Neckář, i když v kalendáři teda není Evelína, je tam Lada, tak ještě jednou všechno nejlepší přejeme. A taky Lady doufám dorazí dneska na náš koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Možná už jste se totiž nemohli dospat a dneska to opravdu vypukne. Jedeme za vámi, tentokrát do Chomutova, budeme odpoledne na náměstí 1. máje. Startujeme 5 minut před 4:30 a právě v tenhle čas vystoupí na pódiu třeba i Janek Ledecký. Taky se můžete těšit na Jakuba Smolíka.
2: Tam já to znal.
0: A mezi Trním jedna růžička, konkrétně Tereska Mašková. A samozřejmě i celá naše blanická kapela, dobré jídlo a pití, kolega moderátor nebo moderátorka přímo z rádia a samozřejmě, že i na místě budeme rozdávat sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám v dalších dnech, pokud si ji schováte, doma někam nalepíte, tak vám může přinést 100 000. A to doslova. Podrobnosti na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
10: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
11: Tak teď už to zvládnem.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
14: Úžasné příběhy
15: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
14: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
15: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
14: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.
16: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Skoro na 5 minut jsme se zasnili s Lucí a Lenkou Dusilovou, tohle byl jejich sen. Vy nesněte hlavně za volantem, tam by to nemuselo dopadnout dobře, ale my vám i do těch aut za chvíli pošleme skvělej nápad Anety Langerové. Taky bude kaskadér Dalibora Jandy. A ještě řeka lásky Marušky Rotrové. A taky další české písničky, které máte rádi, které si budeme pouštět hned po zprávách.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den, ten páteční, bude většinou jasný či polojasný se sluníčkem. Ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost nebo doznívající déšť, ale i v průběhu dne se tam vyjasní. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy budou ještě třicítky a na horách už to klesne na 19 stupňů. Tolik počasí na páteční den a teď Eliška Votrubová s aktuálními zprávami.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Hladiny českých řek stále klesají a zhoršující se stav sucha ovlivňuje i zásobování pitnou vodou. Problém řeší třeba Písek. Kvůli nízkému průtoku Otavy je mimo provoz úpravna vody. Město teď bere vodu z Římovské přehrady. Podle vodohospodářů ale problémy s jejími dodávkami nehrozí. Policie dál pátrá po paddleboardistovi, který zmizel při úterní bouřce na jezeře Most. Ve středu na stejném místě kvůli bouřce zachraňovali sportovce znovu. Záchranáři apelují na lidi, aby na paddleboardech používali bezpečnostní popruh. Pokud ho nemají, při pádu do vody se může prkno během chvíle dostat daleko od nich. Prezident Petr Pavel se jako fotograf stal členem klubu sportovních novinářů. Podle jeho předsedy splnil všechna pravidla. Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě a zaměřuje se hlavně na motoristický sport. Třeba na konci července jako akreditovaný fotograf fotil na velké ceně Maďarska Formule 1. Zpráva Krkonošského národního parku připomíná pravidla sběru borůvek. Lidé si je mohou nasbírat pro vlastní potřebu, musí ale dodržovat pravidla ochrany přírody. Kde je sběr zakázaný, upozorňuje mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
7: Je to vyloučené v klidových územích, která jsou při hřebenových partiích hor. Klidová území jsou tím nejcennějším, co v horách máme. Tam turista může vstoupit pouze po turistické značené cestě. Nesmí vstupovat do volného terénu. Druhé omezení souvisí s tím, že není možné lesní plody sbírat způsobem, který ohrožuje přírodu, který ničí podrost.
6: Jde o různé česáče, lidově označované jako hřebeny. Tím zprávy končí, pěkné ráno.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli si posvítíme taky na jednu písničku dnešního dne. Každopádně teď startujeme s Anetou Langerovou, tady je skvělý nápad a Michal vás zdraví.

0: Lodička Julie a Hanka Zagorová, se kterou jsme dopluli až k další písničce dnešního dne.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: A pro dnešek tady máme Richarda Krajča a kapelu Krištof a písničku Inzerát. Tak se budeme zajímat u Richarda na to a budeme se ho ptát na to, jak ta písnička vlastně vznikla, jestli to má nějakou historii a podobně.
2: Pamatuju si, že vznikla na statku v Krkonoších v kuchyni. To si pamatuju. A co se týče textu, tak vlastně ani nevím, kdy to vyplynulo, ale ve chvíli, kdy mě to napadlo, tak se mi to vlastně spojilo s tím, že jsme v tu dobu zrovna našli americké producenty přes inzerát. A říkal jsem si, že by to bylo dobré spojení i s názvem desky. Tak to je to, co si kolem té písně pamatuju.
0: No prosím, takže se kuchtilo v kuchyni a najednou z toho byla písnička. I takhle mohou vznikat některé hity. Tak proč ne? My si ji teď dáme a vám přejeme hezké ráno.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: kapela Meraj, vedle tebe usínám, vy naopak teď v 7 hodin a 24 minut se vedle někoho probouzíte, tak doufujeme, že je to probuzení milé a roztomilé, tak si to užívejte a hezky pomalu, nikam nespěchejte, pokud nemusíte, a my vám i do těch postelí posíláme Brutus, dříve než zaplatíš, a taky bude Tomáš Klus ve smíru. No a hned poté si dáme další meteorologické informace a to všechno už za malý okamžik.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
12: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
13: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s ptákem.
14: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
15: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
16: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
17: České písničky, které máte rádi.
18: Na rádiu Český Blaník.
19: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.

0: To byly Brutus, dřív než zaplatíš, ovšem u nás nemusíte rozhodně platit za meteorologické informace, od toho tady máme našeho meteorologa dnes Martina Laca, kterého zdravím, přeju dobré ráno a povězte nám, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Dobré ráno, tak dnes bude slunečno, jasno až polojasno na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a na východě bude ještě doznívat déšť. Teploty dnes čekáme už nižší jako v uplynulých dnech, a to od 24 do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
0: Tak snad si od těch veder trošičku odpočineme. A co víkend? Sluníčkový nebo deštivý?
1: Víkend bude slunečný, bude jasno až polojasno, jen v neděli čekáme večer na západě přibývání oblačnosti, ojedinele i s možností přehánky či bouřky. Co se týče teplot, tak v sobotu čekáme minima od 15 do 11, v údolích až 8 stupňů, na jihu Moravy a v jižních Čechách 18 až 15 stupňů, v maximech bude od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, kolem 24 stupňů Celsia. V neděli budou minimální teploty v průměru o něco vyšší, od 17 do 13, v údolích až 10 stupňů, v maximech už opět často přes 30 stupňů, od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: No, tak to vypadá na docela povedený víkend. Děkujeme za informace a vám už posíláme další české písničky, které máte rádi. Za chvíli teda slovenská bude Palo Habera, ale nejdřív Marie Rotrová, Řeka lásky. Michala vás zdraví.

0: Tou hvězda, Chápalo Habera, ovšem, co není ve hvězdách, to jsou další písničky, které pro vás chystám. Už za malou chvíli Věrka Špinarová, Škvor a nebo Helena Vondráčková. Co ovšem pravda zatím ještě ve hvězdách je, to je písnička na přání, kterou tady budeme mít pro vás hned po 8. hodině. Tak aby jsme to objasnili, tak si taky klidně napište o nějakou tu vaši oblíbenou, která by vám při pátku udělala radost, která by vás možná probrala a nakopla do toho posledního pracovního dne týdne. Takže své vzkazy posílejte v SMS-ce nebo hlasovce na WhatsAppu na číslo 720 836307 a já se těším na váš výběr, který si už po 8 hodině pustíme. Tak ale za chvíli Helena Vondráčková, nač vlastně v půli vzdávat mač.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
9: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Turbo, chtěl jsem mít, a vy klidně můžete mít písničku na přání v našem vysílání, stačí si o ní napsat na 720 836 307. Ale za chvíli taky Iveta Bartošová, dáme si jedno léto. Léto, léto mý. A musíme doplňovat i pitný režim, takže bude nápoj lásky číslo 10 a Karel Gott. A protože se nám blíží víkend, tak bude i jedna svatební od Marka Straceného. Ano, české písničky, které máte rádi, ty si budeme pouštět i za malý okamžik, čili po 8. hodině.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude už zase slunečný, čekáme jasno či polojasno, jen ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost s doznívajícími srážkami. Teploty v průběhu dne 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy to ještě bude 30 a na horách nám to klesne konečně na 19 stupňů. Tolik počasí a co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Eliška Votrubová, teď nám to prozradí ve zprávách.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dopravních nehod na českých silnicích oproti loňsku přibylo. Bouračky se vyžádaly už 221 životů. To je o 9 víc než ve stejném období loni. Na vině je nejčastěji nepozornost řidičů a hlavně telefonování za volantem. Od začátku roku policisté zjistili bezmála 5000 přestupků. Systém nouzového volání e-call by měl automaticky propojit záchranáře s někým v nebezpečí. Ovšem statistiky linky 112 ukazují, že funkci, kterou už mají všechna nová auta, i některé chytré telefony a hodinky, lidé neumí správně používat. Pokud se jim stísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit. To ale často vede k tisícům planých výjezdů ročně. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácný druh. Připravili proto speciální plán, který má zvýšit jeho šanci na přežití. O jakou rostlinu se jedná a co přesně je v plánu, ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
7: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním.
6: Hvězdnice alpská roste už jen na třech posledních místech v severních Čechách. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou 13-letá dívka z Česka. Neštěstí se podle záchranářů stalo u hory Cima di Valbona. Dívka se zřítila z asi 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A já myslím, že to bude pěkný den, sluníčko nám svítí už teď a hlavně je pátek, přátelé, takže se těšte na víkend a my vám teď hned pouštíme třeba Ivetu Bartošovou. Dáme si léto a Michal vás zdraví.

na rohu ulice. Vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže.

0: veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
1: Ano, tolik Karel Kryl, veličenstvo kat, 15 minut po 8. A jdeme plnit přání.
2: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Dobré ráno do Českého Blaníku, zahrajte nám kabáty a to pohodu na dílnu tady do Jihlavy pro Bobra, Tomáše a Sikyho. Od Tomáše, tak pánové, my vás tam zdravíme, ať vám to při pátku rychle utíká. Posíláme jednu pohodu.
2: Písnička na přání.
3: Na Českém Blaníku.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Souvej sirky,

0: Ano, je to fajn, že už je pátek. Veďte, Martin Zbrožek nám dodal dostatek energie, abychom pár minut zase mohli fungovat a já vám už za chvíli nabídnu třeba taky kapelu No Name nebo Činasky s Bárou Hosnedlovou a pak už se podíváme na aktuální počasí s meteorologem.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Rádio Český Blaník.

0: jeho bratia a vůbec celá kapela No Name. Nie, alebo ano, tak já říkám rozhodně ano, bude dneska hezky. Ostatně potvrdí nám to i meteorolog Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už mám na telefonní lince. Dobré ráno přejeme a povězte všem, jak to bude vypadat dneska.
1: Dobré ráno, tak dnes bude slunečno, jasno až polojasno na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a na východě bude ještě doznívat déšť. Teploty dnes čekáme už nižší jako v uplynulých dnech, a to od 24 do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
0: No a protože se nám blíží víkend, nebo respektive už je za dveřmi, tak co máme čekat od víkendu? Bude hezky?
1: Víkend bude slunečný, bude jasno až polojasno, jen v neděli čekáme večer na západě přibývání oblačnosti, ojediněle i s možností přehánky či bouřky. Co se týče teplot, tak v sobotu čekáme minima od 15 do 11, v údolích až 8 stupňů, na jihu Moravy a v jižních Čechách 18 až 15 stupňů, v maximech bude od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, kolem 24 stupňů Celsia. V neděli budou minimální teploty v průměru o něco vyšší, od 17 do 13, v údolích až 10 stupňů, v maximech už opět často přes 30 stupňů, od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: No, tak to vypadá na hezký víkend. Martine, pro dnešek vám děkujeme a za chvíli vám nabídnu taky pozvánku na výlet. A taky bude Karel Kahovec, anebo teď hned Pavel Bobek. Pojď dál a zpívej. Michal Krusbersky přeje krásné páteční ráno i teď v 8 hodin a 37 minut.

0: Karel Kahovec, hoď mi z okna klíč, ale teď už míříme někam úplně jinam, jak jsem vám slíbil, do Jablonce nad Nisou se podíváme. Tam totiž začal 15. ročník přehlídky skla a bižuterie Křehká krása. A letos je znovu možné zamířit i do sousedního sklářského muzea. Podrobnosti nám teď prozradí ředitelka Milada Válečková.
1: My jsme se vlastně vrátili k tomu systému, který byl asi 4 roky zpátky, kdy je celý areál výstaviště a muzea uzavřený a na jednu vstupenku se lidé dostanou jak do muzea, tak na Křehkou krásu. Čili pokud si zakoupí vstupenku, ať už v muzeu nebo u vstupu na Křehkou krásu, dostanou pásku a 4 dny se mohou volně pohybovat po celém areálu.
0: No a já ještě dodám, že Křehká krása potrvá až do neděle a její součástí jsou také ukázky tradičních řemesel, výtvarné dílny pro děti i s navlékáním korálků nebo malováním vánočního zdoba, také doprovodný program. To všechno v Jablonci nad Nisou, ale u nás na Českém Blaníku už za chvíli Marek Ztracený a nebo taky Michal Penk. O bláznech si dáme.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat, ten obchod mám rád.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
11: Dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: No, do té prázdninové pohody nám 100% zapadá i tahle ta písnička Standy Hloška. Za to může déšť, ne já. 9.00, přátelé, a po 9. hodině třeba pár přátel Michala Davida. Bude totiž ještě jeden Michal. Michal Tučný, a koukám, jak celá země vstává. No a osvěží nás také Jahoda od kapely Miraj. A další české písničky hned po zprávách.
1: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
1: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner.

0: Českém Blaníku.
1: Dnes už čekáme jasno či polojasno, ráno a dopoledne jsme ještě na Moravě a ve Slezsku mohli očekávat oblačnost či doznívající déšť, ale už se to tam taky pomaličku projasňuje a teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy tam budou ještě třicítky a na horách kolem 19. Teď naproti mě změna David Račák a dopolední zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí, jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
4: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohla začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
3: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody a občerstvení. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minuty po deváté, stále poklidné dopoledne, to dnešní páteční přeje Michal Krusberský. No a pokračujeme. Za chvíli domácí rekord, ale teď Lucka Bílá a Jsi můj pán. Tak ať se vám daří.

0: pár přátel stačí mít a hned bude váš život pestřejší a možná, že zrovna dneska večer s nimi vyrážíte někam do ulic a nebo plánujete nějaký program na víkend. Tak ať se to rozhodně vydaří. Tohle byl Michal David, 13 minut po deváté.
1: Co Čech, to rekord.
0: A tohle bude Pepíno Vaněk. Přátelé, že objímáme stromy, na to už jsme si zvykli, ale věděli jste, že se dá udělat rekord i v objímání školy? No, já teda ne, ale Pepíno nám to teď objasní.
2: Školáci, pedagogové a zaměstnanci školy Kavčí hory v Pražském Podolí mají svoji školu tak rádi, že vytvořili nový rekord, a to škola objatá nejvyšším počtem lidí. Bylo jich dohromady 627, chytili se za ruce, objali školu a 10 minut tak vydrželi. Gratulujeme ke krásnému výkonu a mějte se rádi.
0: A buďte kamarádi s Českým Blaníkem.
1: Co Čech, to rekordman
3: na Českém Blaníku.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z nebes.

0: Zpěvák, muzikant, který píše písničky nejenom pro sebe, ale také pro své kolegy a kolegyně. Tak to byl Michal Hrůza s písničkou Pro Emu. Teď v 9 hodin a už skoro 24 minut u nás na Českém Blaníku. Přátelé, za chvíli budu mít pro vás jeden kuriozní příběh z Itálie, ale do té doby si dáme slibovanou kapelu Miraj, bude i Lucie a nebo Michal Tučný. Koukám, jak celá země vstává. No, to já taky koukám.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem.
6: ČES. Čistá energie zítřka.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life.

0: Letní rodinná zábava, která baví. Levos.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Meky Žbírka, s tebou je kříž. No já vám řeknu, přátelé, co je kříž. Když si koupíte nějakou nemovitost, jako můj kamarád Eda, a pak to začnete jako předělávat a roste vám z toho hlava kolem, jak se říká, protože to vezmete prostě pěkně od podlahy a nestačíte se divit. No a třeba při bourání nějaké té příčky narazíte na poklad. To přesně se teď stalo v Itálii. Muž tam při rekonstrukci našel italské liry v hodnotě 1,7 milionu korun. Jenže nastal problém. Platit lirami bylo možné v Itálii do února roku 2002. A pak jste se ještě mohli obrátit na banku, aby vám to vyměnili, a to do roku 2011. No, to bohužel už se nestane, takže najednou z té radosti velký smutek. Dokážu si představit frustraci a naštvaní toho pána, který prostě přišel o 1,7 milionu a teď si s nimi může maximálně zatopit v krbu. Tak věřím, že ho to vytočilo. Nás ale za chvíli sklidní Maruška Rotrová. Lásko voníš deštěm si dáme a dáme si i Olympic slzy, co se dávno vpily do trávy. Nebo respektive písnička Ty slzy dávno vpila tráva, abychom byli úplně přesní. Tak si na to počkejte, za malý okamžik pokračujeme.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
9: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
8: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
9: Těšíme se na vás.
10: Rádio Český Blaník.

0: Ale byli hvězdáři kapely Kryštof a Simi Martausové. No a po 10. hodině to nás zarostančí v uvozovkách Iveta Bartošová. Dáme si písničku PS. Pochutnáme si na Lékořici Vaška Neckáře. Lékořici, cesta ke mně ti zaroste. A bude i Hanka Zagorová a Petr Rezek. Prostě české písničky, které máte rádi. A ty vám budu hrát za malý okamžik.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou
8: a s ptákem.
9: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
10: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní den jasný či polojasný, dopoledne se ještě na Moravě a ve Slezsku může vyskytovat oblačnost či doznívající déšť, ale v průběhu dne rtuť teploměru povyskočí na 24 až 28 stupňů. Na jihu Moravy tam můžeme zaznamenat další třicítky. No a na horách 19 stupňů. Tolik počasí a David Račák přispěchal s aktuálními zprávami.
11: Zprávy na českém Blaníku.
12: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Historie znovu ožije. Jihlavské podzemí připravilo na dnešek a zítřek kostýmované prohlídky inspirované dobou 30leté války. Co přesně zážitkový program přinese, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
13: Možnost stát se součástí pátrání po dávno zapomenutém příběhu ukrytém hluboko pod městem. Samotné podzemí už je natolik atraktivní, že láká velké množství návštěvníků. Navíc teď v tom horku je tam hezký chládek.
12: Prohlídky začínají vždy v 17, 18, 19 a 20 hodin. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásný pátek přejeme všem. Dneska máme se 7. srpna. Za chvíli vás budeme opět zvát na koncert a taky vám budeme hrát další české písničky, které máte rádi. Jelen bude a taky slibovaná Iveta Bartošová a teď Jirka Schellinger a jeho Šípková růženka.
14: Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá.

0: Za tebou a kapela Jelen a vy za ní můžete vyrazit třeba už zítra do Kutné Hory, kde vystupuje v rámci svých Jelen Festů, ale my vás už dneska vezmeme na úplně jiný koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Na koncert, který je zadara a můžete na něj přijít úplně všichni a my dneska za vámi míříme do Chomutova, budeme tady na náměstí 1. máje, kde bude stát naše velké pódium a tady uslyšíte také už odpoledne před 5:30 třeba Janka Ledeckého. Dorazí i Jakub Smolík.
3: Prýchlapy nebrečí jen v pohádkách.
0: A máme tady i zástupkyni něžného pohlaví, čili Teresku Maškovou. Ano, přijďte se na ní klidně podívat a nejenom na ní, bude tady i naše blanická kapela, samozřejmě spousta stánků s dobrým jídlem a pitím a taky vám tady budeme nabízet naši samolepku, tu důležitou, kterou je třeba si někam nalepit, schovat, protože v dalších dnech by vám mohla přinést tisíce, někomu dokonce i 100 000 na ruku. Podrobnosti na našem webu, tak tam mrkněte a dneska odpoledne se na vás těšíme v Chomutově.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Janek Ledecký, Jenom láska. No kdo ví, možná, že i tahle ta písnička zazní dnes odpoledne v Chomutově na náměstí 1. máje, kde bude Janek Ledecký spolu s ostatními vystupovat v rámci našeho letního koncertu, o kterém byla řeč před malou chvíli. Ale za chvíli si naopak pro vás chystám další české písničky. Hanka Zagorová a Petr Rezek, ty jsem slíbil na začátku hodiny, budou i Činasky anebo Věrka Martinová. Tak buďte s námi a pokud potřebujete, dejte si dopolední kavčo, ať ten pátek ještě přežijeme.
1: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Soukromá cesta do nikam a Luboš Pospíšil na Českém Blaníku. No pravda, občas je fajn nic neplánovat a jen tak někam vyrazit, že jo, do nikam. Třeba na dovolených to mám velmi rád, že tak člověk objevuje místečka zajímavá. No ale co musíme naplánovat, to je písnička na přání. Ano, pomaličku a jistě už nám můžete posílat SMSky anebo zprávy na WhatsAppu na číslo 720 836 307, abychom vám v té další hodince mohli něco hezkého zahrát. A nejenom pro vás, ale třeba pro nějakou oslavenkyni dnešní, pro dnešního oslavence, pro kolegy v práci a třeba i pro někoho, kdo bude slavit o víkendu. To nechám rozhodně na vás a taky nechám na vás výběr písničky, takže nezapomeňte poslat zprávu a já vám za chvíli pošlu Mandraže a také Dalibora Jandu. Snad jsem si jí měl všímat víc.
1: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.

0: Michal David na závěr hodiny a já tady s vámi taky zůstanu minimálně ještě dalších 60 minut, nebojte, a hned po zprávách budu servírovat třeba kapelu z Valmezu, Mňák až dorb bude. A taky třeba Petra Janu. A nebo Lucka Bílá a Okurky si dáme. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Českém Blaníku.
1: Dnes se opět budou hodit spíše sluneční brýle. Čekáme jasno až polojasno. Ráno ještě jsme měli na Moravě a ve Slezsku oblačnost a doznívající déšť. No ale teploty v průběhu dne opět 24 až 28 stupňů, na jihu Moravě až 30 a na horách kolem 19. Teď David Račák a další zprávy, minutu po 11.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezký den přeje David Račák. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady ale o tolik nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. Zpráva Krkonošského národního parku připomíná pravidla sběru borůvek. Lidé si je mohou nazbírat pro vlastní potřebu, musí ale dodržovat pravidla ochrany přírody. Kde je sběr zakázaný, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Je to vyloučené v klidových územích, která jsou při hřebenových partích hor. Klidová území jsou tím nejcennějším, co v horách máme. Tam turista může vstoupit pouze po turistické značené cestě. Nesmí vstupovat do volného terénu. Druhé omezení souvisí s tím, že není možné lesní plody sbírat způsobem, který ohrožuje přírodu, který ničí podrost.
3: Jde o různé česáče, lidově označované jako hřebeny. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče v žebříčku bude světová patnáctka Španěl Rafael Chodar. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A taky jedna písnička na přání. Stačí si ji stále v SMS-ce objednávat na 720 836 3007. A teď už Jirka Korna, Helena Vondráčková a Michal přeje hezké dopoledne.

0: Petra Janů, říkej mi, tak já vám prozradím, kdo si třeba objednal písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Hezké dopoledne, Michale, zahrajte písničku Na srdci od Slzy a Celeste Buckingham pro moji ženu Ladu, která má dneska svátek. Budu doufat, miláčku, že zrovna posloucháš, tohle je totiž pro tebe, tak si užij dnešní den a večer to hezky oslavíme. Vzkazuje Břeťa z Chlumce a my tady pro vás máme rozhodně písničku.
1: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Divokej byl a jejich síť. Mimochodem právě k téhleté písničce máme na Instagramu a na Facebooku také video s pány z kapely. Tak se můžete mrknout. Jinak doufám, protože za chvíli tady máme Marka Ztraceného s písničkou Zastavně, tak doufám, že Marek Ztracený se na dnešek dobře vyspal, protože už za pár hodin bude mít svůj obří koncert, dalo by se říct největší událost v jeho životě. Na pražské Letné, kde už přivezli 114 kamionů s technikou, očekává se přes 70 tisíc lidí, možná budete mezi nimi, tak by vás mohlo zajímat, že sebou si můžete vzít opalovací krém, přikrývku hlavy, pláštěnku či půllitrovou lahev s vodou. To je povoleno, ale jinak tam bude dostatek občerstvení, rozprašovače vody a v záloze budou i kropicí hasiči, vůz a lékařská služba samozřejmě. Tak držíme palce, ať se tahle show vydaří a my si Marka dáme už za malý okamžik.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem. Si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

0: Jo, korálky od Natálky, ty jsou někdy pěkně horouce. Přátelé, možná, že už za pár minut vyrážíte na oběd, protože se blíží 12. hodina, tak my vám už teď dopředu rozhodně přejeme dobrou chuť a mám tady jedno téma o jídle. Mám tady příběh z jedné jihokorejské restaurace, která má dokonce dvě michelinské hvězdy. A svým hostům nedávno, nebo donedávna, ještě servírovali jako dezert sorbet posypaný mravenci. Jenže šéfkuchař nevěděl, že v Jižní Koreji je servírovat hmyz zakázáno. A tak té michelinské restauraci teď hrozí milionová pokuta. No já bych řekl, že někteří by ty mravence nepozřeli ani za ty miliony, které by jim za to třeba dali. Každopádně, co určitě bude chutnat, tak to jsou další písničky. My pro vás máme třeba okurky, když už jsme u toho jídla. Bude Lucka Bílá za chvíli a budou i balet Hej pane disc jockey. Michal Krusberský se pro dnešek loučí, Verča už tady bude za okamžik, já se na vás těším v pondělí v pravidelný čas po 13. hodině.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's

0: El Paso, Michal Tučný, Tomáš Linka na Českém Vlaníku. Je tu pravé poledne. Já vám přeju krásné poledne, dobrou chuť, pokud obědváte. S vámi už je Veronika Rážová, budeme tu spolu až do 6. večerní a za tu dobu stihneme spoustu českých písniček, které máte rádi. Hned v té příští hodině třeba jednu od Karla Gotta. Taky tu bude Petr Kolář, V nebi snad ti prominou. A nebo Kohout od Nedvědu. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak spuchnou má lásko. A taky si budeme povídat o spánku, tak zůstávejte s námi za chviličku zprávy, ale ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes je o poznání příjemněji a dýchatelněji než předchozí dny. Očekávejte, že rtuť teploměru ukáže maximálně 29 stupňů, na horách 19, většinou bude polojasno, místy jasno, jen tu a tam zvětšená oblačnost a ojediněle i přehánky, především na jihovýchodě. Tak užívejte krásný den s Českým Blaníkem.
2: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké poledne přeje David Račák. Počasí zničilo velkou část úrody, potraviny mohou zdražit i o desítky procent. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok. Kvůli nízké kvalitě úrody totiž zemědělci budou muset část obilí prodávat spíš jako krmnou směs. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácný druh. Připravili proto speciální plán, který má zvýšit jeho šanci na přežití. O jakou rostlinu se jedná a co přesně je v plánu, ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
7: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním.
6: Hvězdnice alpská roste už jen na třech posledních místech v severních Čechách. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimi žije i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 12 hodin 4 minuty, za chviličku schovanky, Karel Gott, ale ještě předtím kabáti. Kdo ví jestli na Českém Blaníku?
8: Kdo ví jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A pro...

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byly Schovanky, Digi Ligi, krátce před čtvrt na jednu. A já jsem vám slíbila, že se podíváme konkrétně na spánek. Tedy mrkneme na náš web radioblaník.cz, kde si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A náš kolega Dan Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem z agentury Stemmark právě o tom spánku a také o tom, jak se jeho pravidelnost mění s věkem.
1: Jednoduše řečeno, mladší lidi si rádi pospí, ta proměna mezi tím víkendem všedním je tam častější, nemají ani dáno tu pravidelnost jak během víkendu, tak všedních dnů, liší se to tam, je to nárazové. Naopak u těch starších lidí, řekněme u těch 45, ale s rostoucím věkem ještě o to více, vlastně ta pravidelnost toho spánkového režimu je častější.
0: Tak to je zajímavé. Nakonec na celé povídání se můžete podívat nejenom na náš web radioblaník.cz, ale taky na náš YouTubeový kanál. No a schválně, jestli pak se v tom najdete. Teď už se vracíme k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Krištof, taky jedna slovenská v podání Mekyho Žbirky, ale ještě předtím Petr Kolář, V nebi snad ti prominou, na Českém Blaníku.

najednou zjistím, že čas už nevrátím. A že to pálí, když člověk dotýká

0: Kapela Kryštof Nesmím zapomenout má mě. Tak neměli byste zapomenout na to, že byť má kapela Kryštof pauzu, tak se rozhodli, že v rámci oslav narozenin Richarda Krajča, 50. narozenin, uspořádají takový speciální, velký, opravdu velký koncert a velký, protože se bude konat v O2 aréně. Richard Krajčo 50, tak tam můžete být 29. května příštího roku a vidíte, jak už to utíká, už je to vlastně jenom necelý rok. Takže pokud máte chuť vyrazit tam a užít si to, tak už teď můžete kupovat lístky, no a pokud máte chuť na další české písničky, já vám je moc ráda nabídnu. Za chvilku Lešek Semelka, Nedvědi a nebo Hanka Zagorová.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Červotočebek. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete.

0: jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Rádio Český Blaník.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým

Tam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár

0: Václav Neckář a Motýlek na Českém Blaníku. Před chviličkou tu byly taky Nedvědi a Kohout. No a když už jsme u těch Nedvědů, pojďme si připomenout, že v sobotu i v neděli vždy od 18 do 19 hodin na klasickém rádiu Blaník můžete poslouchat písničky k Táboráku. Vzhledem k tomu, že je to už taková pravidelná záležitost, tak jsme se rozhodli vás taky pravidelně zásobit jednou živou písničkou od Nedvědů mladších, takže i na to se můžete těšit. No a pokud tedy mezi 18. a 19. se tak hezky naladíte k tomu Táboráku, k tomu opékání třeba špekáčku, no a budete se chtít ladit dál, pak přeleďte jenom k nám zase zpátky na Český Blaník, protože mezi 19. až 22. si písničky k Táboráku můžete pouštět tady. Respektive my vám je budeme pouštět a vy se můžete těšit opravdu na výběr toho nejlepšího, co se u Táboráku zpívá. Takže pokud chcete inspiraci anebo takový příjemný podkres k nějakému rodinnému setkání nebo setkání přátel, určitě volte právě toto. No a před námi už jsou další české písničky. Za chviličku Činasky anebo Marta Kubišová.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Ty jo. My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
11: Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
11: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
1: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: František Donát, Renesance, nejsi žádná lady. 13. hodina je tady, posloucháte Český Blaník. My se po 13. vydáme zase na české silnice. Budu pro vás, pokud jste řidiči, tak pro vás hlavně mít důležitou informaci. No a pro vás všechny další české písničky, které máte rádi. Dáme si skupinu Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Také dorazí optimistka Olga Lounová. A nebo Marek Ztracený, Moje milá. Časy se mění, jen my vás zůstáváme stejní. Přes všechny ty krize a všechny ty hádky. A ještě než si dáme další várku českých písniček, pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Sice ještě mají dorazit vedra, ale užívejme si toho, co dnes máme, a to jsou teploty mezi 24 až 29 stupni. Na horách dokonce jenom 19. Většinou polojasná až jasná obloha, na jihu se ojediněle dočkáte i přeháněk. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu. Je to poprvé od roku 2015, řekl to předseda Komise pro dopravu Martin Půta. Informace dostala Asociace krajů ve čtvrtek od ministerstva dopravy s tím, že nemá žádnou rezervu. Už dnes večer Prahu rozezní čtyřnásobný držitel českého slavíka Marek Ztracený. Koncert proběhne na Letenské pláni a dorazí zhruba 80 tisíc diváků. Pro ně má dopravní doporučení pražská policie, pokračuje její mluvčí Eva Kropáčová.
1: Prosíme všechny občany, kteří se chystají na koncert, aby svá vozidla nechávali na okraji Prahy, ideálně na záchytných parkovištích a následně se na místo přesouvali městskou hromadnou dopravou, nejlépe však metrem. Na místě bude posílen provoz tramvají, nicméně v takovémto počtu účastníků a lidí ta situace na místě bude velmi komplikovaná.
0: Proto je ideální použít právě metro. Výbušnina, kterou nesl dron nalezený mezi dvěma ukrajinskými letouny Antonov na letišti v Lipsku, byla v běžně dostupné plechovce. Původní obsah někdo odstranil, plechovku poté naplnil výbušninou Semtex a znovu zcela uzavřel. Dronu si všiml řidič autobusu, který ho skopl. No a soupeřka Evy Adamčikové na snowboard crossových závodech Pia Cerkholdová ukončila v 27 letech kariéru. O jejím rozhodnutí informovala rakouský svaz. Letos v únoru v olympijském závodu skončila Cerkholdová pátá. Adamčiková stříbrem zkompletovala medailovou sbírku. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne, 13. hodina odbyla, s vámi je Veronika Rážová, před námi Jelen, Katapulti nebo Věra Špinarová, ten, kdo nemiloval na Českém Blaníku.

0: skupina Jelen ještě jednu noc, 13 hodin, skoro 13 minut, k tomu takový pěkný čas. No a my se teď podíváme na jedno dopravní omezení. Na celých 24 hodin se uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu, konkrétně od zítřejšího do nedělního poledne. Tady už je náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl.
1: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
0: Tak moc děkujeme za důležité informace, tak milí řidiči, mějte to na paměti. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dál pak po jižní spojce. Tak šťastnou cestu a teď zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku už Olga Lounová, taky Michal David, ale ještě předtím Richard Miller, jeho hosté a Baroko na Českém Blaníku.

0: O tom, že Olga Lounová je optimistkou, není pochyb. Nakonec, pokud jste ji viděli třeba na Konopišti nebo na některém z blanických koncertů, těch letních, myslím, tak jste měli možnost se o tom přesvědčit. A ještě tu možnost mít budete. Pokud chcete víc informací o koncertech, mrkněte se na radioblaník.cz. Tam se samozřejmě dozvíte i víc, než jenom info ke koncertům. No a před námi už jsou další české písničky, třeba jedna od Heleny Vondráčkové, další od Petry Zámečníkové s Jirkou Strndem. Lítáme v tom už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na rádiu Český Blaník.

0: Marek Ztracený, dnes je jeho velký den, troufám si tvrdit. Dnes 7.8. totiž bude mít svůj vlastně zatím největší koncert na Letenské pláni. No a my už máme samozřejmě spoustu informací o tom, jak to tam bude vypadat, jak to bude probíhat. Tak ku příkladu, Marek Ztracený malinko změnil plány, protože i když měl být takovým jako, řekla bych, opravdu takovou tou krásnou tečkou za celým koncertem Ohňostroj, tak nakonec se Marek rozhodl, že Ohňostroj nebude. A to proto, že vlastně o kousek dál chodí spousta pejskařů. Lidé tam mají zvířátka a to by Markovi nešlo zkrátka úplně přes srdce, které má tak dobré, že se rozhodl, že právě kvůli pejskařům se na Ohňostroj rozhodně nebude soustředit a místo toho udělá velkou show vlastně po celou tu dobu koncertu. Takže vy se můžete těšit nejenom na to, že tam zazní ty největší, nejlepší písničky Marka Ztraceného, ty, které máte třeba úplně nejradši, ale i to, že se budete skvěle bavit. No a co víc, Marek Ztracený už před nějakým časem doporučil, je to pár dnů zpátky, aby si lidi tak trošičku připravili písničku Obuj si mé boty, tedy úplnou novinku od Marka Ztraceného. Měli byste se naučit text, pokud tam půjdete, abyste se zkrátka a dobře chytali. No a jakáže to je písnička?
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: Přesně tahle, takže pokud ještě neznáte text, tak já si myslím, že stačí vyhledat si na internetu Obuj si mé boty a budete mít jasno. Já vám přeju každopádně, ať si to tam dnes večer užijete, ať máte spoustu zážitků a věřím, že třeba tady u nás budete sdílet. Takže to bylo něco málo o Markovi a teď pokračujeme dále v rytmu českých písniček, které máte rádi. Už za chviličku Petr Spálený, Karel Gott anebo Alice Springs. Jízda, jo, i večer to bude jízda.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
13: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
14: Český blaník.
15: To je blaníček.

0: Jednu malou chvíli, tak to byl krásný duet Lucky Bíle s Honzou Bendigem. 14. hodina je tady a po ní, no dáme si třeba Argemu.
1: Tohle je ráj, tohle je ráj.
0: Těšte se i na kapelu Krištof, život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta máš.
0: A k nebeským branám zavítáme za Michalem Tučným.
2: Měl jsem rád stín stromů.
0: A taky se vydáme na náš letní koncert. Zatím trošičku s předstihem, ale už se to blíží.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A musím říct, že je to báječné. Nejenom Marku Ztracenému, ale i nám vyšlo na koncert počasí, protože dnes se nám příjemně lehce ochladilo. 24 až 29 stupňů, to jsou dnešní maxima na horách kolem 19. Většinou polojasná až jasná obloha, tu a tam při zvětšené oblačnosti může i pršet. V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů. No a pokud jste zvědaví na sobotu, tak já vám prozradím, že zítra vlastně bude, dá se říct, docela podobně jako dnes. Očekávejte, že během dne většinou bude jasno až polojasno s teplotami 26 až 30 stupňů. Už za chvilku zprávy a po nich další české písničky.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner.

0: Hezké odpoledne přeje David Račák. Demoliční firma dnes dopoledne začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený objekt si od jeho majitele převzala ve čtvrtek. Bourání využívá především přibližně 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Cesta za lékařem může vést i za hranice, umožní to novela zákona. Zatím se to podařilo ale jen u jedné zubní ordinace v Polsku. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové to totiž není tak jednoduché.
1: V případě uzavírání smluv se zahraničním poskytovatelem musí VZP řešit mnoho technických a administrativních otázek, které nemají jasné řešení ani v souvisejícím zákoně. Jedná se například o vystavování e-receptů, e-neschopenek nebo také zajištění příslušného softwaru na vykazování péče.
0: Smlouvu se podařilo uzavřít i díky tomu, že jednatelkou v sousedním polském Mezilesí je Češka. Na mezinárodním letišti v Barceloně už čtvrtým dnem stávkuje část pozemního personálu. Stěžuje si mimo jiné na přetížení v hlavní sezóně, zejména v srpnu. Časově neomezená stávka způsobila už zpoždění desítek letů, několik jich muselo být i zrušeno. No a Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné odpoledne, 14 hodin, 5 minut už skoro, no a před námi Maruška Rotrová, Argema nebo Petra Janů.

0: Koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník, 14 hodin a 15 minut, už se to nezadržitelně blíží, už za chviličku se začnete, troufám si tvrdit, scházet Chomutově na náměstí, no a poté se tam budou scházet ti nejlepší prostě zpěváci a zpěvačky, které znáte z našeho éteru. Připomínám, že se jedná o náměstí 1. máje v Chomutově a začínáme 5 minut před 16:30. A kdože vám tam zaspívá? No tak ku příkladu Jakub Smolík.
2: Blázen žárlí, až umírá.
1: Těšit se můžete i na Terezu Maškovou.
3: Scházíš i přes tisíce dní mi tu schází.
1: A neopomeňme ani Janka Ledeckého.
4: Právě teď padá letadlo.
1: Navíc vám tam zahraje a zaspívá taky naše úžasná blanická kapela. No a co navíc? Vstupné se neplatí, je to tedy úplně gratis. Skvělá zábava, skvělá hudba, no a ta atmosféra. Každý koncert je báječný, každý koncert je jedinečný a já věřím, že stejné to bude i v Chomutově. Navíc nezapomeňte, když už tam budete, vemte si sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože právě ta už vám možná brzy přinese 100 000 na ruku.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Michal Prokop, Framus 5 a Kolej Yesterday. 14 hodin, 29 minut. Za chvilku nejenom, že tu budou další české písničky, které máte rádi, ale taky dorazí náš dobrý starý známý Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Co nám přinese tentokrát? To je zatím tajemstvím, ale už brzy odhalíme, co to bude. Do té doby třeba Michal Hruza, Michal Tučný a nebo Petra Černocká.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
6: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
5: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
6: Těšíme se na vás.
7: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
8: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala, že přijde Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a tentokrát má pro vás takový školní kousek.
2: Školáci, pedagogové a zaměstnanci školy Kavčí hory v Pražském Podolí mají svoji školu tak rádi, že vytvořili nový rekord, a to škola objatá nejvyšším počtem lidí. Bylo jich dohromady 627, chytili se za ruce, objali školu a 10 minut tak vydrželi. Gratulujeme ke krásnému výkonu a mějte se rádi.
1: Tak my taky gratulujeme, to je ale krásný a originální rekord. Tak Pepíno, těšíme se v pondělí na to, co nám zase přineseš. No a já vám do té doby budu posílat jednu českou písničku za druhou, už za chvilku.
0: Co Čech, to rekordman.

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
13: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Firma Havelka. Do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
11: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
14: Český blaník.

0: taková lekce počítání hned v několika jazycích, tak to je Jiří Korn, Willem Čuk a jejich Karel Nese asi čaj na českém Blaníku. No a my jsme to dotáhli až k 15. hodině. Po ní si dáme třeba Helenu Vondráčkovou. Taky Heidi Janku. Milá ženy, to jsou holkany, někdo je prostě... A nebo Dalibora Jandu, Vejdi. Vejdi. Lásko má, pojď. Tak zůstaňte s námi, taky tu budeme mít 3 ve 3, ale já zatím nebudu prozrazovat víc. Počkejte si na to, jen malá nápověda. Bude tam i tahle písnička. Počasí na českém Blaníku. Očekávejte, že dnes naměříme do 29 stupňů, zítra v průměru o stupínek více, 26 až 30, většinou jasná až polojasná obloha, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
5: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
6: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka.
7: Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna. Setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Podle webu Seznam zprávy je mezi obviněnými i její bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Ten serveru Odkryto.cz v reakci napsal, že nemá slov. Národní centrála proti organizovanému zločinu se loni zajímala o miliardové tendry Správy železnic a ředitelství silnic a dálnic. Po deštích kleslo nebezpečí požárů v části Čech. Na jihu Moravy se jen snížilo z vysokého na nízký. Na většině území země ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Současně ale meteorologové nevyloučili, že se po návratu tropických teplot může situace opět změnit. Jihočeská vodní elektrárna Kořensko u jaderné elektrárny Temelín získá nové technologie za 100 milionů. Zařízení fungující 34 let je součástí Vltavské kaskády a má výkon 3,8 MW. Víc tomu říká mluvčí ČEZu Martin Schreier.
10: Modernizace má základní pilíře v podobě prodloužení životnosti těch elektráren. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i zvýšení bezpečnosti provozu, což je také důležité, a v neposlední řadě i zvyšování efektivity, což znamená, že stejné množství elektřiny vyrobíme z menšího objemu vody.
9: Práce by měly skončit příští rok na jaře. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Bezprostřední riziko prý ale okolním městským částem nebo obyvatelům nehrozí. Podle některých médií měl požáru předcházet výbuch. Hasiči dostávají situaci postupně pod kontrolu, nikdo zatím nebyl zraněn. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 15 hodin, 5 minut, s vámi je stále Veronika Rážová a před námi činasky Heidi Janku nebo Standa Hožek a Petr Kotval. Pohodě na českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: 3 ve 3.
2: Posloucháte Český Blaník krátce před 16:15 a já tu pro vás mám 3 písničky, které pojí název Vejdi. Je to tak, Dalibor Janda má písničku Vejdi, stejně tak i Josef Laufer a v neposlední řadě také Karel Zich. Pojďme nejdřív na tu první. Dalibor Janda svoji písničku Vejdi vydal poprvé v roce 1982. Ovšem pozor, v novější nahrávce je uváděná jako Vejdi 2003. Vyšla na novějším albu Roky jako motýly. Pak tu máme Josefa Laufera, ten písničku Vejdi vydal v dubnu roku 1973. No a pojďme ještě doplnit třetího pána na holení, Karel Zich, tak ten v listopadu 1975 vydal písničku Vejdi, poprvé vyšla v roce 76 jako single s písničkou Hej pane průvodčí. Tak to byly 3 písničky Vejdi, které si právě teď na Českém Blaníku pustíme. Tak která je vaše oblíbená? Schválně.
1: 3 ve 3
0: na Českém Blaníku.

vejď dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

pádem starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj o dětství, pak o láskách.

0: Karel Zich a Vejdi, předtím Josef Laufer Vejdi a taky Dalibor Janda Vejdi. Tito tři pánové vešli do vysílání Českého Blaníku a jsme za to moc rádi, protože jedna písnička byla lepší než druhá. Tak já doufám, že se mnou souhlasíte a že vytrváte i nadále, protože za chviličku si dáme další české kousky, které máte rádi. A taky navíc se budeme věnovat psímu dni, tak si to nenechte ujít.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení a samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
10: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
11: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
12: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
1: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Tak to byla Darinka Rulincová a k náhodou na Českém Blaníku. Za chvilku bude 3:15. Pokud hledáte program na sobotu, tak já už ho pro vás mám. Navíc pokud máte rádi pejsky, tak je to pro vás naprosto ideální, protože jestliže zamíříte do pražských Hřeb, tak už v sobotu, tedy zítra od 1 do 4 odpoledne, se tam bude konat velký psí den pro útulky. Představí se tam hned 9 útulků se psy, hledajícími nový domov. Čeká vás tam zábavný program Útulková tombola i spousta aktivit pro malé i velké. A víte, kdo dorazí? Protože to nevzdá. Je to tak, bude tam filmová hvězda pejsek Gump i se svým páničkem Filipem a právě tito dva předají ocenění psí anděl útulku za dlouhodobou pomoc psům v nouzi. Dobrou zprávou je, že vstupné je zdarma a celý výtěžek z akce poputuje právě na podporu zúčastněných útulků. No tak já si myslím, že můžete mít krásné odpoledne a taky dobrý pocit z toho, že jste pomohli. To všechno za předpokladu, že tam zítra dorazíte. Užijte si to.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Tahické léto v Aquapolsprahu už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolspraha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolsprahu.cz.
14: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
14: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
15: Tak teď už to zvládnem.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla novinka. Petr Kolář, Olympik, co je vůbec v nás? No a pojďme si dát i nějaké ty starší pecky. Třeba Pavla Bobka, Můj rodný dům.
1: To je můj rodný dům. Můj rodný dům. Můj rodný dům.
0: Taky se můžete těšit na Helenu Vondráčkovou, To tehdy padal déšť.

0: A dáme si i kapelu Krištof a jejich inzerát, což pozor, pozor, bude písnička dne. Přímo Richarda Krajča se na ní zeptáme a ten nám o ní prozradí víc. Tak počkejte si na to a do té doby zprávy a taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že zítra naměříme až 30 stupňů Celsia, bude ale příjemný den. Většinou bude jasno až polojasno, na severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách kolem 18. Tak vám přeju krásné odpoledne, za chviličku Monika a zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku skokově přibylo opilých řidičů nemotorových vozidel. Policie takových případů eviduje od začátku června 236, což je skoro 70 víc než za stejné období loni. Podle statistik policejního prezidia se většina přestupků odehrává v centru měst a nejčastěji bylo ve středočeském kraji. V Praze byly naopak jen dva. Cesta za lékařem může vést i za hranice země. Umožní to novela zákona. Zatím se to ale podařilo jen u jedné zubní ordinace v Polsku. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové to totiž není tak jednoduché.
6: V případě uzavírání smluv se zahraničním poskytovatelem musí VZP řešit mnoho technických a administrativních otázek, které nemají jasné řešení ani v souvisejícím zákoně. Jedná se například o vystavování e-receptů, e-neschopenek nebo také zajištění příslušného softwaru na vykazování péče.
5: Smlouvu se podařilo uzavřít i díky tomu, že jednatelkou v sousedním Polském Mezilesí je Češka. O nadcházejícím víkendu nebudou průjezdné dva pražské tunely na Pražském okruhu. Jde o tunel Lochkovský a Komořanský, který bývá někdy nazývaný jako Cholupický. A víkend od 8. do 9. srpna tady naplánovali nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií. Fotbalová Sparta zřejmě přijde o svého kapitána. Slovenský fotbalista Lukáš Haraslín má totiž velmi zajímavou nabídku ze Saúdské Arábie, kterou chce využít. Zájem o něj projevil Al Fateh. Sparta tak ztratí nejen kapitána, ale i střelce a jednoho z lídrů. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 16. hodině posloucháte Český Blaník. Je s vámi Veronika Rážová. Za chviličku tu budou Petra Páchová s Jiřím Škorpíkem, taky Pavel Bobek. A ještě předtím Řeka zázraku, tedy Hanička Zagorová na Českém Blaníku. Tak pěkné odpoledne a hezký poslech.

0: Deníku.
1: Krásné odpoledne ve 4:45, je tu čas na písničku dne, tedy na to, abychom se podívali, jaké zákulisí se skrývá za písničkou, kterou si zahrajeme. Prozradím, že to bude píseň od kapely Krištof. Všichni určitě znáte, jmenuje se Inzerát. No a koho my jsme se mohli zeptat jiného než samotného frontmana kapely, Richarda Krajča. Tak schválně, Richarde, pamatujete si, kde a kdy ta písnička vznikla?
2: Pamatuju si, že vznikla na statku v Krkonoších v kuchyni. To si pamatuju. A co se týče textu, tak vlastně ani nevím, kdy to vyplynulo, ale ve chvíli, kdy mě to napadlo, tak se mi to vlastně spojilo s tím, že jsme v tu dobu zrovna našli americké producenty přes inzerát. A říkal jsem si, že by to bylo dobré spojení i s názvem desky. Tak to je to, co si kolem té písně pamatuju.
1: Tak já si troufám tvrdit, že se to povedlo. Jak najít producenty, tak samotná písnička. Tak si ji pojďme poslechnout. Tady je kapela Krištof, Inzerát na Českém Blaníku.
0: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

0: Třepatá, nohatá, tak taková je Maruška Rotrová. 16 hodin 27 minut k tomu. My jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi, a já vám už za chviličku dám tu možnost, abyste si vybrali svou oblíbenou. Tedy písnička na přání, to bude za chvilku. Já vám brzy prozradím, jak na to. Vy, kteří to znáte, tak klidně už si o ní můžete napsat teď. No a jinak si počkejte a do té doby si dáme Helenu Vondráčkovou, Keksy a nebo Pavla Nováka.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha. Plzeňském kraji, jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl.
5: www.smusly.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodeje.

0: Pavel Horňák s tebou i bez tebe na Českém Vlaníku. 16 hodin 45 minut, tak já doufám, že s vámi dáme dokupy program na následující hodinu. Mně stačí, když mi dáte tip na jednu písničku, tedy na písničku na přání, a je to velmi jednoduché. Vemte teď do ruky telefon na číslo 720 8363 07. Mi napište, jakou písničku budeme hrát, komu ji taky pošleme, proč mu ji pošleme, jestli ten dotyčný něco slaví, nebo ji má jenom rád a chcete mu udělat radost. To všechno nechám na vás. A buď pište klasické SMSky, anebo pokud máte WhatsApp, tak můžete i nahrávat hlasovou zprávu. A tu já pěkně takhle sakum prásk vezmu a vysíláním Rádia Český Blaník ji pošlu přesně tam, kam patří. Tak já si myslím, že návod je jednoduchý a doufám, že všechno je jasné. Pište tedy na 720 8363 07, a nebo nahrávejte hlasové zprávy. Moc se těším, co vyberete. Já jsem pro vás vybrala třeba Jirku Schillingera a nebo Jakuba Smolíka.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat, ten obchod mám rád.
12: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
13: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
12: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
14: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Já nic, já muzikant, tak to jsou pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř na Českém Blaníku. Je tu 17. hodina a po ní tu bude třeba Miraj.
1: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.
0: Samotný zpěvák Miraj Navrátil už příští týden oslaví 34. No, dáme si i Hanku Hegerovou a Petra Habku.
2: Budeš má levandulová.
0: A nebo Marka Ztraceného Stále věřím. A ten už za chviličku odstartuje svůj velký koncert na Letné.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Tedy na Letenské pláně, abych byla přesná. No a to není rozhodně všechno. Písniček těch českých, které máte rádi, to bude spousta. Taky si dáme zprávy už za okamžik a ještě předtím je tu počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že zítra naměříme kolem 30 stupňů Celsia a většinou bude obloha jasná až polojasná. Čekejte taky, že během dne by se mohlo tu a tam vyskytnout i pár dešťových kapek, ale bude to spíš vzácné. Sever a severovýchod země, tak ten bude o něco chladnější. Jen 24 stupňů, na horách kolem 18. Za chviličku už tu bude Monika Holubová, která vám přinese nejnovější zprávy.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, blotná padá ty. Hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministerstvo práce chystá změnu financování klokánků. Týkat by se to mělo i podobných zařízení pro okamžitou pomoc dětem. Stát by mohl peníze vyplácet nejspíš na lůžko i podle rozsahu poskytnuté péče. Zvednout by se měl taky samotný příspěvek. Kdy k tomu dojde, bude záležet na rychlosti jednání. I letos si musí někteří čeští řidiči vyměnit své řidičské průkazy. Končí jim totiž jejich platnost. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
0: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy a ušetřit si tak alespoň jednu cestu na úřad. Výstavba urgentního centra v Liberci omezí průchod areálem nemocnice. K omezení tu dojde už od pondělí a týkat se to bude prostoru u heliportu mezi vstupem do pavilonu chirurgických oborů A2 a rampou u budovy je sídelnou. Průchod bude uzavřen několik týdnů. Výstavba přijde na 4 miliardy. Mezinárodní volejbalová federace zařadila Rusko zpátky do všech svých soutěží, a to bez ohledu na pokračující agresi na Ukrajině. Ruským týmům dokonce mělo být bez předchozí kvalifikace umožněno startovat na mistrovství světa 2027. Proti tomu se ohradilo Polsko, které šampionát hostí. Ruským sportovcům prý neudělí víza. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne vám přeje i Veronika Rážová. 17 hodin a 5 minut a my otevíráme hodinu tak krásnou písničkou od Valdemara Matušky. Ráno, takhle hezky v podvečer na Českém Blaníku.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
3: Krásný čas, 17 hodin, 17 minut, mně se to dnes celý den daří takhle zdvojená čísla trefovat. No a v tuhle chvíli se daří i někomu z vás nechat si zahrát písničku na přání. A tím někým je Míša, která píše: Ahoj rádio, prosím zahrejte pro mě, taky mého kluka Petra, pro moji mamku Míšu a pro tátu Igora, ano, písničku od Leony Machálkové Galaxie přání. Bude to pro nás všechny, protože se dnes chystáme grilovat. Po dlouhé době jsme se sešli celá rodina a těšíme se i na zítřek, kdy se k nám přidají sestřenice. Tak já si myslím, že to je nádherný program krásného víkendu, který právě začíná. A tak tady máte písničku, kterou jste si vybrali. Leona Machálková, Galaxie přání na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání. Na

0: Levandulová, tak to je Hana Hegerová a Petr Hapka. Písnička, na kterou se prostě nezapomíná. Vydařená spolupráce. No a před námi jsou další pěkné, vydařené písničky. Můžu vám slíbit i Marka Ztraceného, který za chviličku, za pár hodin, 8 večer, odstartuje svůj velký koncert na Letenské pláni. Ale co víc, náš velký koncert, letní koncert v Chomutově, tak ten už je v plném proudu a my se za pár okamžiků spojíme s kolegou Petrem Slívou a ten nás přímo z místa bude informovat o tom, jak to tam vypadá. Takže mu zavoláme, dozvíme se víc. Do té doby tedy nejenom Marek Ztracený, ale taky třeba Karel Gott anebo Hanka Zagorová na Českém Blaníku.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop
7: Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo na

0: Petr Nať s nohami na stole. No, já jsem teď taky s nohami na stole, ale kdo je na stole nemá, kdo naopak na nich stojí, to je náš kolega Petr Slíva z Rádia Blaník. A s tím se právě teď spojíme.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Právě totiž probíhá další z letních koncertů Rádia Blaník, tentokrát v Chomutově na náměstí 1. máje. No a já se spojím aktuálně přímo z místa s Petrem Slívou, s naším kolegou. Posloucháte Český Blaník, přeju vám krásné odpoledne, no možná už podvečer. Někteří z vás nás možná teď neposlouchají, a to proto, že jsou v Chomutově na náměstí na dalším blanickém koncertě. No ale pokud tam náhodou nejste a posloucháte a jste zvědaví, jak to tam probíhá, tak já jsem se spojila s naším kolegou z Rádia Blaník Petrem Slívou a zeptám se ho přímo z místa, jak to tam vypadá, kdo tam teď vystupuje, jaká je atmosféra, co lidi. No, popiš nám to blíž. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, Veroniko, zdravím taky všechny posluchače Českého Blaníku. No, jak to tady vypadá? Vypadá to tady famózně. Mimochodem, Chomutově je nádherné město, všechno je tady nové, všechno je tady opravené, historické centrum. A právě v tom historickém centru máme teď pódium, na kterém zpívá Tereska Mašková. A je tady nabito, je tady plno, máme takzvaně full house. Zpívá se tady, hraje se tady, huláká se tady, tleská se tady, bude tady taky Jakub Smolík, bude Janek Ledecký, bude samozřejmě naše blanická kapela a všechno je to úplně zadarmo.
0: Tak to je krásný. No Petře, ty prosím tě ještě řekni posluchačům, kteří dejme tomu teď poslouchají, chtěli by tam dorazit a říkají si, vlastně oni tam budou rozdávat tu samolepku, tak kde to tam probíhá, kde ji naši posluchači mohou získat?
2: No, samolepku tady rozdáváme, máme tady hostesky, díky té samolepce může někdo z vás potom získat ty peníze, dokonce i 100 000 korun, takže tohle tady máme tady taky stánek s našimi věcmi, takže pokud ještě nemáte tričko, mikinu s logem Blaníku nebo piknikovou deku třeba, tak všechno to tady pořídíte a hlavně se sem ještě vejdete, tak přijďte, čekáme na vás, dřív než 10 nekončíme.
0: Paráda, takže do 10. hodiny se předpokládá, že to tam bude probíhat.
2: Ano,
0: tak.
2: Takzvaně do policejní hodiny.
0: Ano, ano, abyste pak nerušili noční klid. Tak. Super, Petře, já ti moc děkuju za informace přímo z místa, přeju ti, ať si to tam užíváš spolu s našimi posluchači a spolu s interprety, kteří vystoupí. No a zase někdy, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
10: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
11: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
14: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
13: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
14: Chevrolet Corvette,
13: Camaro Bumblebee,
14: Ford Mustang GT,
13: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
14: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
13: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
14: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
16: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
15: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
17: Rádio Český Blaník.

0: Karel Černoch na Českém Blaníku, taky jste se úplně navodili na slunce seno. Já bych se vůbec nedivila. No tak slunce, toho máme víc než dost. Seno, tak to je vlastně místo trávníků, protože ty jsou ve většině případů u zahrádkářů tak vysušené. No a jahody, tak ty už zase možná nejsou. Každopádně tohle byla skvělá písnička od Karla Černocha a těch skvělých českých, které máte rádi, tu bude i v příští hodině spousta. Jedna třeba od kapely Krištof. Bo svět je Hollywood. Dáme Dalibora Jandu, Hurikán. Kola se kroutí dál, motor už práce vstává. A Tabáček nám nabídnou činasky. Polevím z vysokých otáček, pohoda. Za chviličku zprávy, ale ještě předtím pojďme si říct, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se nám příjemně, relativně ochladilo. Naměřili jsme do 29 stupňů na většině území. Zítra to bude v průměru o stupínek více, tedy kolem 30. Na horách to bude chladněji, tam bude kolem 18 stupňů Celsia. Jinak i zítra má být obloha jasná nebo polojasná. Tak užívejte víkend s Českým Blaníkem. Za chviličku zprávy a pak další české písničky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Útočník pobodal v Tanvaldu na Jablonecku několik lidí. K útoku došlo odpoledne a podle záchranářů jsou zraněni 3 lidé, 2 muži a 1 žena. 2 z nich převezli záchranáři do nemocnice v kritickém stavu. Navíc 1 žena byla zasažena slzotvorným plynem. Policie podezřelého bezprostředně po činu zadržela. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
7: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu s plynem.
6: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Sucho se na některých místech dál prohlubuje. Navíc v následujících 9 dnech prakticky nezaprší, maximálně místy v pondělí. Obce a města tak čím dál častěji omezují odběry povrchové vody z vodních toků na zalévání zahrad, hřišť, mytí aut a nebo na pouštění bazénů a nádrží. Od zítřka to nově nařídili taky Strakonice. Základních obilovin se letos v Česku sklidí méně než loni, a to o 17%. Obilovin bude podle odhadu Českého statistického úřadu přes 6,4 milionu tun. Sklizeň řepky pak meziročně klesne o pětinu. Tolik zprávy na Českém Blaníku, přeji vám hezký víkend, beru i tobě.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 18 hodin a 3 minuty k tomu. Krásný víkend i ode mě. Užívejte si české písničky na Českém Blaníku. Třeba tu od Marušky Rotrové.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

ty křikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi

zápachu slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
4: Vstup je zdarma. Hezkou hru.

0: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto!
2: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: to hus jedej.
1: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
2: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
3: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
4: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v brněnské Slatině za 7 milionů 480 tisíc korun, byt 3+1 v českých Budějovicích za 6 milionů 950 tisíc, rodinný dům v Dubé u České Lípy za 3,25 milionu, byt 1+1 v Jablonci nad Nisou za 3 miliony 60 tisíc a byt 3KK v Sokolově za 2 miliony 120 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
3: Český Blaník. V digitální síti DAB
2: i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
5: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
4: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto-štěpánek.cz.

splítli, přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: popelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
1: Vršovické divadlo Mana zde uvede Pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
0: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
1: Těšíme se na vás.
2: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
2: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz.

0: kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český blaník.
2: Český blaník.
3: Český blaník.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
2: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
5: Český Blaník.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

než proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

přesně, proč do rány jsem vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,